Duo Bárka, které vystoupilo na konci sympozia, má totiž kořeny v Třeboni. A propos sochař Petr Fidrich, působící v Českém Krumlově, je už vlastně také větší část svého života Jihočech.

postavil, ne, dokončil, postavili novou školní dílnu v základní škole, nový pavilon. Postavila

5, mohli jsme jít dokonce filmu. Takže kdybychom vám je chtěli ukázat všechny, tak bychom se museli vzít ty Verneovské 2 roky prázdnin a sedět pořád jenom v kině a promítat si to.

aby ta kvalita života byla ještě lepší a občané tu na Hluboké rádi bydleli a rádi si tady stavili svá obydlí a

Samec upoutává pozornost své samičky rituálním tancem, při kterém třese ocasními brky na svém zadečku. Vypadá to,

protože cokoliv uděláš, tak se vždycky najde, jak se říká, není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. A já třeba jsem takovej, že ne, že by mě to bouralo, ale když potom jako

Rádoby, rádoby chytrých lidí, protože myslím si, že teda jako ani náš ministr životního prostředí, ani ten pseudozávodník

To je, když jsme měli společného nepřítele a bojovali jsme proti něm. A teďka tady jakoby najednou je strašně společných přátel, který mají nějaký cíl, něco chtějí udělat, něco chtějí změnit. A je to z toho

0: prostoru a těch 10 se velmi rychle zapomene.
1: To je tak, no. Každý jsme nějak emotivní, každý nějak vnímá.

mě to zavolali, jestli bych jako něco neudělal, jsem říkal, že jo, ale že už nejsem doma, že to nestihnu vytisknout, protože jsem byl vlastně v Příbrami, kluci hráli mistrák, takže já jsem přijel z Příbrami. A tak mi to jenom natiskli, abych to možná mohl přečíst z toho telefonu, z té SMSky, co mi

0: vědomí a svědomí a dobře. Mm. Ale v tom já jsem stejný, akorát.
1: Akorát si to tak nebereš.
0: Akorát si to tak neberu. No.
1: Pavle,
0: ještě si můžu.
1: Jo, promiň.
0: Dokonce to byla situace, kdy jsem viděl,